Stvrdzuje, že grvce ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádiu Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.